0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they made, they announced evening
1: večer,
0: when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change the money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency for edge of fact, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači a normálně.
0: So this is called not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fake.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobení.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Two, 3 years, 4 years to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: You bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in 1 week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě,
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like kniha. Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: Teď. So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is the limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přinesete mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But he didn't say it's my cow milk.
1: Neříkáte to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: It's milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit.
0: Finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko? Říct, to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Gurujím.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších světců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said, very good.
1: A Guruji říká, velice
0: dobře. Go ahead.
1: It
0: is a great thing.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev, the butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. Stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt from the curd we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee, if you melt the butter, then it's.
1: A potom, když takového másla ujete ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: Is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
0: And therefore, it creates more. Cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you. And all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí světci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To oni to máslo už se sbírali. To znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: V tom už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, "Yes, you are very." Very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatele už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But They ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will have also enough butters.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti, devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky.
0: Many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many many books.
1: Prohlížejí mnoho mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky o tamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: That is, what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro jogíny.
0: You will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi Den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It's a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to snězte.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprv, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost, the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and jnana dohromady.
0: Jnana, not a jnana.
1: In Czech it's
0: a jnana.
1: And.
0: Okay.
1: To je česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředil jsem to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání,
0: which we have,
1: které máme,
0: is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jógu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale měl byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly v člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se potom podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni se
0: ask.
1: Neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: of ten. Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe,
1: ale když dozrávají třešně na třešni,
0: then the cherry trees branches are coming towards us. To please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google,
1: když se nalogujete do Google,
0: about one rabbit,
1: dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge,
1: no a když budou jednat na základě takového čtvrtinového,
0: it will remain some grams.
1: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the snow. Without the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je to.
0: So we try.
1: Tak my se snažíme.
0: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
1: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
0: What is Bhagavad Gita?
1: Co je Bhagavad Gita?
0: Now world knows, but they don't know Sanskrit.
1: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
0: And therefore many don't read.
1: Proto to mnozí nečtou.
0: Then there is one obstacle.
1: A pak je tu překážka.
0: People think this is not my religion book.
1: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
0: So why should I read?
1: Proč bych si to měl číst?
0: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
1: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
0: When the Shankaracharya came to his master.
1: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
0: And he asked his master.
1: A ptal se svého mistra.
0: Please, can you accept me as your disciple?
1: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
0: And his master said.
1: A jeho mistr řekl.
0: Yes.
1: Ano.
0: Then Shankaracharya said, what is my duty?
1: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
0: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
1: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
0: So Shankaracharya went and looked this script.
1: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
0: And he was a great Sanskrit scholar.
1: Byl to velký sanskritský učenec.
0: And that was written in Sanskrit.
1: A bylo to napsáno v sanskrtu.
0: Shankaracharya said, "Oh God."
1: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
0: Such a treasure.
1: Takový poklad.
0: Such a wisdom.
1: Taková moudrost.
0: The truth.
1: Ta pravda.
0: The reality.
1: Skutečnost.
0: Is lying in the dust.
1: Leží v prachu.
0: So he cleaned his, each and every paper.
1: A tak každý jednotlivý papír stránku
0: and
1: očistil.
0: Again he read and he write it again.
1: A znova to přečetl a přepsal.
0: And so also the disciples.
1: A takže také žáci.
0: When some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
1: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
0: Where the dust is coming on.
1: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
0: Themselves they think I am the master now.
1: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
0: They neglect their master.
1: A zanevřou, zapomenou
0: That's
1: na svého mistra.
0: That's called self-made master.
1: A to jsou takoví ty mistři sami
0: That's
1: za sebe.
0: Master of ego.
1: To jsou mistři pouze ega.
0: Master of proudness.
1: Mistři píchy.
0: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
1: A mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
0: You see how many priests you have in Christianity?
1: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
0: And how many bishops?
1: A kolik biskupů?
0: And pope.
1: A papeže.
0: So behind whom the pope has the position?
1: Ale jak, kde má ten papež pozici?
0: Because of Jesus.
1: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
0: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
1: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
0: In the whole, all the four continents.
1: Na všech čtyřech kontinentech.
0: There is a Christianity spread.
1: Se je rozšířeno křesťanství.
0: And there are many different mind of people.
1: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
0: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
1: Ale oni velice usilně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
0: Similarly, no one can change the Vedas.
1: Podobně nikdo nemůže
0: měnit
1: Védy a Upanishády.
0: Srimad
1: Bhagavatam.
0: And Gita, etc., etc.
1: Gitu a tak dále.
0: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
1: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
0: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
1: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
0: And that no one can change.
1: A to nikdo nedokáže změnit.
0: Yes, we can say anyone as my mother.
1: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
0: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
1: A jak se ta matka sanskrtu stala matkou mnoha?
0: And that we call the mother tongue.
1: Tomu se říká mateřský jazyk.
0: So everyone said it's my mother tongue language.
1: A každý říká to je můj mateřský
0: so
1: jazyk.
0: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that holy father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say holy father Brahma.
1: Můžete i o Brahma říkat, že je
0: Brahma
1: svatý
0: otec.
1: Brahma
0: is not a holy father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The holy father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahman.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samo jediný
0: Bůh. So why we cannot believe?
1: Proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah.
1: nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měla jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind, you lost this all your wealth.
1: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: On the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So search the good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno, z kterého náboženství.
0: Where there is one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví.
0: For every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore it is said.
1: Proto
0: mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: Oh má mysli, byla jsi velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru saran bachan be muk hoye. Why, how it happened, you went to the kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the Guru Vakya.
1: A nedodržovala si Guru Vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení.
0: Your prayers.
1: Začaly
0: by your meditation,
1: vaše modlitby,
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry.
0: Everything you lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good, bad habits.
1: Špatné zvyky.
0: Alcohol and many drugs.
1: Alkohol a drogy.
0: Everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
1: Oh má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such desires.
1: Okamžitě propadneš takovým touhám.
0: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Jnana, dhyana, bhakti sab khoyi. Jnana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramartha sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramartha. Paramartha means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Dává, zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deers.
1: Jeleny.
0: Because their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc, jele.
0: Goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni.
1: Oni nám dávají.

0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kutang. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on a different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's the guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré karmy.
0: And then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld. What is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost. Dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person,
1: chudý člověk,
0: will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
0: You will get 100.
1: Tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
0: Help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Must fakir malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu words, the Urdu saint, je to Muslim saint.
1: Urdské slovo fakír pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rahe hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti is in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written?
1: Takto krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore Holy Guruji said.
1: Proto Holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: my concentration, my attention, my consciousness, my eyes are all the times in the holy feet of my Gurudev, Bhagavan Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji řekl, moje koncentrace, můj zrak, moje neustále se upínám k holotosovým nohám mého mistra Mahaprabhuji.
0: So the chanty will sing. Akhiya, that I broke because of your melody.

0: Vítáme se, takže usaďte se. So sit.
1: So sit comfortably.
0: Posaďte se tak, abyste měli rovně záda.
1: With straight back.
0: Můžete zavřít oči, pokud chcete.
1: Close your eyes if you want to.
0: Úplně se vnitřně uvolněte.
1: Completely innerly relax.
0: Snižte svoje psychické napětí.
1: Reduce your mental tension.
0: Stáhněte svou pozornost do těla.
1: Withdraw your attention from external world and bring it to your
0: uvolněte
1: body.
0: Břicho.
1: Relax your stomach.
0: Několikrát vědomě nadechněte bráničním dechem hluboko do břicha, tak abyste cítili, že břicho a pas se roztahují.
1: Several times inhale deeply into your abdomen, so as you feel that your abdomen expands.
0: Uvolněte pánev a kyčle.
1: Relax the pelvis and hip joints.
0: Uvolněte lokty.
1: Relax your elbows.
0: Pohodlně si dejte paže. Nevytvářejte napětí v loktech.
1: Relax your arms and do not create any tension in your elbows.
0: A úplně uvolněte obličej a krk.
1: Relax your face and your neck.
0: A hluboký nádech a dlouhý výdech.
1: Deeply inhale and long exhale.
0: A ještě jednou nebo dvakrát hluboký, pomalý nádech a dlouhý, uvolněný výdech.
1: Once or two times deeply inhale and long, slow exhale.

0: arm, your area under arm.
1: Všechno okolí ramenního kloubu.
0: Relax the related area around shoulder joint.
1: Pravou stranu těla postupně až dolů k pánvi.
0: Right side of your body until the hip joint.
1: Kyčelní kloub. Hip joint. Svaly stehna.
0: Thigh muscles.
1: Koleno.
0: Knee.
1: Lítko.
0: Calf.
1: Kotník.
0: Ankle joint.
1: Celé chodidlo.
0: Whole feet.
1: Celá pravá strana těla je uvolněná.
0: The whole right side of your body is relaxed.
1: Obraťte pozornost k levé dlani.
0: Turn your attention to the left palm.
1: A postupně uvolněte všechny prsty, celou dlaň, zápěstí.
0: And slowly relax all fingers until whole arm until the shoulder joint.
1: A dále celou paži až k rameni.
0: Whole arm until the shoulder joint.
1: Rameno, všechny šlachy a svaly kolem ramene.
0: Whole muscles and ligaments around the shoulder joint.
1: A od ramene dolů ke kyčli celou levou stranu těla.
0: The whole left part of the body.
1: Kyčel.
0: Shoulder joint to the hip joint.
1: A dále celou levou dolní končetinu.
0: The whole left leg.
1: Kotník a chodidlo.
0: Ankle joint and left foot.
1: Prsty na noze.
0: And toes.
1: Celá levá strana těla je uvolněná.
0: Whole left part of the body is relaxed.
1: Obě nohy můžete cítit od chodidel až k pánvi.
0: You can feel the whole body from feet.
1: Uvolněte celou pánev.
0: The pelvis. Relax the pelvis.
1: Jíždě.
0: The buttock muscles.
1: A záda, bedra.
0: And the back, lower area.
1: Hrudník.
0: Chest.
1: Lopatky.
0: Shoulder blades.
1: Všechny svaly mezi rameny.
0: Whole muscles between shoulders.
1: Krk.
0: Neck.
1: A hlavu.
0: And your head.
1: Prociťte kůži na hlavě pod vlasy.
0: Feel the skin on your head under your hair.
1: Uvolněte čelo.
0: And relax the forehead.
1: Obočí.
0: The eyebrows.
1: Střed mezi obočími.
0: The center between eyebrows.
1: Oční víčka, spánky.
0: Eyelids, temples.
1: Nos.
0: Nose.
1: Tváře.
0: Cheeks.
1: Rty.
0: Lips.
1: Bradu.
0: Your chin.
1: A jazyk.
0: And your tongue.
1: Vnímejte svůj jazyk od špičky až ke koření.
0: Feel the whole tongue from the tip to the end.
1: Uvolněte hrtan.
0: Relax your neck.
1: Klíční kosti.
0: The collarbones.
1: Hrudník.
0: Chest.
1: Bránici.
0: Diaphragm.
1: A břicho.
0: And your stomach.
1: Celé tělo je uvolněné.
0: The whole body is relaxed.
1: Zkuste s nádechem a s výdechem vnímat tělo jako celek, jako jeden prostor společný.
0: Try to feel your body as one unit, as one common space.
1: Včetně hlavy, prostoru v hlavě.
0: Including your head, the space in your head.
1: Včetně povrchu těla, kůže.
0: Including the skin, the surface of your body.
1: Zkuste procítit, jak nadechujete a vydechujete jakoby celým tělem. Do všech částí těla, ke každé buňce proudí nádech a odchází odtamtud výdech.
0: Try to feel your body as it inhales, that the air is going to each cell and exhalation goes out through the body.
1: Každý nádech sytí tělo energií.
0: Each inhalation brings new energy for the body.
1: A každý výdech to tělo uvolňuje a pročišťuje.
0: And each exhalation relaxes the body and purifies it.
1: Vnímejte tento proces každou buňkou těla.
0: Feel the process with each cell of your body.
1: Přitom stále můžete víc s každým výdechem víc a víc uvolnění.
0: And try to also relax more and more.
1: Položte dlaně na podložku.
0: Turn your palms down to the floor.
1: A s dalším nádechem zvolna zvedejte paže do vzpažení.
0: And with next inhalation, raise your arms up.
1: Na chviličku je položte nad hlavou.
0: And put them on the floor behind your head.
1: A pak velmi zvolna, pomalu a plynule s výdechem vracejte paže zpátky k tělu a položte dlaně na podložku.
0: And with exhalation, move them back slowly.
1: A pokračujte stejným způsobem, zhruba 10krát nádech a výdech.
0: And keep going in the same way, about 10 times.
1: Velmi pomalu, plynulé.
0: Slowly, regularly.
1: Zkuste tím pohybem paží napodobit tu jemnost dechu.
0: Try to imitate with the movement of your arms the smoothness of your breathing process.
1: Tu lehkost a plynulost.
0: The lightness and smoothness.
1: Můžete každý výdech trošičku prodloužit.
0: And you can prolong each inhalation, each exhalation.
1: Po každém výdechu, když položíte dlaně, několik vteřin sledovat nehybnost svého těla a procítit ji.
0: After each exhalation, you can stop for a while and feel the motionless of the body.

0: Ještě jednou nebo dvakrát a pak ten pohyb dokončíme a zůstaneme chvilku v nehybnosti.
1: Once or two times more and then slowly finish the movement and stay motionless.

0: Tak, dokončete všichni tohle cvičení a teď chviličku zase jenom zůstávejte v těle a jako byste si ho vnitřním zrakem prohlíželi, zkuste procítit tu náladu teďka.
1: Try to stay motionless for a while and with your inner eyes observe the body from inside, feel the mood in your body.
0: Váš dech je úplně klidný a tichý.
1: Your breath is completely quiet and soundless.
0: A vzpažíme všichni ruce, dáme nad hlavu.
1: And raise your arms.
0: A začneme
1: up behind your head.
0: S protahováním, takže střídavě propínejte a uvolňujte pravou a levou stranu těla.
1: And you can do your stretching exercise. Stretch the right side and relax it several times.
0: Aspoň třikrát na každou stranu. Propněte pravou stranu těla a pak pomaličku snižujte napětí. Pak propněte levou stranu těla. Zvolna zase snižujte napětí.
1: Alternate your sides.
0: Každé opakování přidat na intenzitě a na výdrži.
1: With each repeating, you can make the intensity of stretching little bit more.

0: A potom diagonálně taky několikrát, aspoň dvakrát na každou stranu. Levá pata, pravá dlaň a obráceně.
1: And then you can stretch your body also diagonally. Right arm, left leg.
0: Skutečně vytvářejte napětí, napněte všechny svaly, tlačte páteř k podložce, abyste cítili tu intenzitu, tu změnu mezi napětím a uvolněním.
1: Really stretch your body as much as possible. Feel the tension in your muscles to feel the difference between relaxation and tension of the muscles.
0: A tu páteř na podložku, to se říká.
1: And press your spinal column towards the floor.
0: A ještě se protáhněte úplně celý. Dejte dlaně k sobě, nohy k sobě a vytáhněte se po přínce.
1: And stretch your body with both arms and both legs. They are together. And stretch yourself in one line.
0: Všechny svaly napněte, prohlídněte si to tělo, vnímejte, co ještě zůstalo uvolněné, napněte to a pak to všechno zase uvolněte.
1: Really try to stretch the whole body, each muscle, and then relax all muscles.
0: Až to dokončíte, nechte paže ve vzpažení.
1: And when you finish, leave your arms behind your head.

0: Takže všichni zvedněte ruce nad hlavu, položte hřbety dlaní na podložku.
1: Bring your arms behind your head and place your the top of your palms on the floor.
0: A teď dejte nohy k sobě, dlaně na sebe a začněte zvedat pravou stranu pánve po nádechu.
1: Place your legs together, your palms one on each other.
0: A od pánve se přetočte na levý bok s výdechem.
1: And lift up the right side of your pelvis. On the left side.
0: S nádechem na záda, s výdechem na druhý bok a takhle několikrát přetočte tělo, promasírujte.
1: And several times roll your body from one side to other side.
0: Snažte se dělat ten pohyb pánví, nepomáhejte si nohama, pokud to jde.
1: Try to do this movement only from your pelvis. Do not help yourself with your legs, if possible.

0: to ukončete.
1: And slowly finish.
0: A zůstaňte v anandásáně chviličku, uvolněte se.
1: And relax yourself in anandásana for a while.

0: Procítíte tělo.
1: Feel the body.
0: Uvědomte si svůj dech.
1: Be aware about your breath.
0: A uvolněte se.
1: And relax.

0: A upažíme.
1: And place your arms sideways, shoulder height.
0: Dlaně by neměly být výš než ramena.
1: Palms should not be higher than shoulders.
0: Pokud skutečně nemůžete upažit, můžete pokrčit ruce v loktech.
1: If you have not enough space around you, you can bend your arms in your elbows.
0: Pokrčte nohy, postavte chodidla na podložku. Dejte kolena a kotníky těsně k sobě, aby se dotýkaly a už je neoddělujte.
1: Bend your legs and put them tightly together. Knees and ankles are touching through whole exercise.
0: Kolena se dotýkají.
1: Knees are touching.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.
0: A s výdechem kolena doleva, hlava doprava.
1: And with exhalation, knees are moving on the left side, head is turning on the right side.
0: S nádechem zpátky a s výdechem na druhou stranu. Velmi pomalu, pečlivě, po centimetrech, pozorujte každý centimetr toho pohybu.
1: Inhale, come to the middle, exhale the other side. Observe each part of movement.
0: Třikrát na každou stranu.
1: Three times on each side.

0: A až to dokončíte, třikrát na každou stranu, zase můžete nohy narovnat.
1: And when you finish three times on each side, stretch your legs.

0: Můžete nechat paže v upažení, na chviličku uvolněte břicho, bedra.
1: Relax your abdomen, your lower back.

0: A teď pokrčte pravou nohu.
1: And now bend right leg.
0: Dejte si přes levou, která zůstává rovně.
1: Put them across left leg, which is straight.
0: A po nádechu s výdechem otáčejte koleno doleva a hlavu doprava.
1: After inhalation, turn your knee on the left side and the head is turning on the right side.
0: A s nádechem zpátky.
1: And with inhalation in the middle.
0: Třikrát a potom při tom třetím opakování můžete v té pozici zůstat s výdrží a to koleno si třeba levou dlaní přidržet a nadechovat do břicha směrem k bederní páteři.
1: And three times and with the last performing you can stay in the position with normal inhalation, exhalation. If you want, you can hold the knee to bring it closer to the floor.
0: Zkuste se v pase uvolnit.
1: Relax whole waist.
0: A zpátky.
1: And come to the middle position.
0: Narovnejte pravou nohu.
1: Stretch your right leg.
0: Srovnejte napětí v těle, uvolněte se.
1: Release all tensions from your body.
0: A teď pokrčte levou, dejte si ji přes pravou.

0: A totéž na druhou stranu.
1: And now bend the left leg, put it across the right one, and completely same exercise.
0: Třikrát a po třetí můžete si ji držím.
1: Three times, and after that you can stay in the position with normal breathing.
0: Při té výdrži si zase můžete podržet koleno pravou dlaní, abyste mohli uvolnit svaly v pase.
1: With the last repeating, you can hold your knee again to relax whole waist.

0: Asi tak 5 nádechů a výdechů a pak se zase vraťte do výchozí pozice.
1: About 5 inhalations, exhalations and then come to the starting position.
0: A zase se uvolněte. Procíťte tělo, můžete vrátit paže k tělu, jako v Anandásáně.
1: And place your arms next to your body.

0: A několikrát přitáhneme koleno k trupu, takže s nádechem pokržte pravou nohu, chyťte koleno.
1: With inhalation bend the right leg and bring it towards.
0: Přitáhněte koleno k hrudníku.
1: Towards the chest with exhalation.
0: S nádechem propněte nohu v koleni chodidlem ke stropu, napněte špičku.
1: Stretch your leg towards the ceiling.
0: A s výdechem pokládejte pomaličku a uvolněte ji.
1: And with exhalation.
0: A teď
1: slowly put your leg down.
0: Levou to též a střídavě třikrát každou nohu, pomaličku zase zvolna napřed jemně a při každém opakování můžete trochu víc přidat. Prodloužit tu výdrž, zvýšit intenzitu.
1: And the same with left leg. And with each repeating you can make the exercise a little bit more intensive.
0: Nezapomínejte, když tu nohu propínáte, že přitahujete nárt k holeni, že tlačíte jakoby chodidlo ke stropu, jako byste na něj chtěli šlápnout.
1: When you stretch your leg up towards the ceiling, stretch the heel out. And slowly when you put your leg down, stretch your toes from the body.
0: A pak napněte špičku jako baletka a pokládejte tu propnutou nohu zpátky.
1: And when you put your leg down on the floor, stretch the toes out of your body.
0: A jak se noha dotkne podložky, uvolněte ji.
1: And when the leg touches the floor, relax it.
0: Aby se protahly a uvolnily všechny tři klouby nohy.
1: To relax and stretch the whole three joints of the leg.
0: Aby se procvičily i svaly chodidel.
1: To practice the muscles of the foot.
0: Tak, až to dokončíte, zase zůstaňte v klidu chvilku ležet, uvolněte se a procítíte celé tělo.
1: When you finish, stay motionless to feel the effect in your body.

0: Pleteme si prsty, dáme si je za hlavu.
1: Clasp your fingers under your head.
0: Spíš jakoby do zátylku, mezi krk a hlavu.
1: Rather on your neck, the part between neck and the back of your head.
0: Dejte nohy k sobě.
1: Legs together.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.
0: A zvedneme lokty dopředu a začneme silou paží zvedat hlavu s výdechem a obratel za obratlem horní část těla.
1: Bring your elbows together and lift up the head.
0: A s nádechem pomaličku pokládáme tělo zpátky obratel za obratlem, až se hlava dotkne podložky. Uvolněte lokty.
1: And with inhalation let your head and your elbows sink back on the floor.
0: Třikrát nebo čtyřikrát a sledujte tu změnu mezi napětím a uvolněním, když se lehnete. Při tom dolehnutí se úplně uvolněte.
1: Three times or four times. You can repeat this exercise and observe the tension and complete the relaxation of your body when you are on the floor.
0: Protahujeme krční svaly, svaly mezi lopatkami.
1: We stretch the neck muscles and muscles between shoulder blades.
0: Vnímejte tu oblast. Protahujte, pomáhejte tomu tělu v tom protažení.
1: Feel that area and help the body with the stretching.

0: Stačí. Dokončete to, uvolněte se.
1: Slowly finish and relax.
0: A přitáhněte koleno obě k tělu, obejměte pažemi a trošku se zkuste houpat dopředu, dozadu.
1: Bring your legs towards your chest, hold it tightly, and you can roll from one side to other side, and also rock your body forward and backward.
0: Až se překulíte do sedu, v sedu puste nohy, zahřejte si dlaně.
1: Until you come into sitting position, rub your palms.
0: Ohřejte si obličej.
1: Warm your face.
0: A tak dále, to už znáte.
1: And so on.
0: Potom se otočte ke mně.
1: And then turn your body to my side.
0: A dáme si polovičního, ne, dáme si motýlka rovnou, takže chodidla k sobě.
1: And we will do full butterfly. So, foot together.
0: A hmitáme. Držte záda vzpřímená.
1: Hold your back straight upright.
0: Paže u těla.
1: Arms next to the body.
0: Tak a po nádechu s výdechem můžete stáčet hlavu temenem k podložce a vyvěsit se, kam až se dostanete, uvolnit záda.
1: After exhalation, you can bend forward, relax your back.
0: Zůstaňte tak chvíli. A pak
1: you can stay forward for a moment.
0: A pak zvolna s nádechem zpátky.
1: And slowly with inhalation come back.
0: A ještě uvolněte se, přejdeme do Vajrasány.
1: Come to Vajrasan.
0: A protáhneme trošku, zharmonizujeme celý trup.
1: And now we will stretch and harmonize.
0: A protože jsme v pátém díle, tak si dáme Vyagrasánu.
1: Vyagrasána.
0: Všichni znáte. Kdo to nezná nebo si nespomíná, tak se podívá.
1: Hopefully all of you know the asana, and if you don't know, you can have a look.
0: Takže se posaďte, uvolněte, připravte.
1: Get ready.
0: Uvolněte břicho.
1: Relax the stomach muscles.
0: Nádech a výdech.
1: Inhale, exhale.
0: A s nádechem stoj klečmo. A s výdechem postavíme dlaně a vyhrbíme se a čelo ke koleni. Pravou nohou.
1: Bend the leg, bend the spinal column. Knee towards the forehead.
0: Pětkrát pravou nohou.
1: Five times with right leg.

0: tu nohu nemusíte moc pokrčovat, spíš jakoby protahujte dozadu, aby se posílily jížďové svaly, svaly na zadní straně stehen.
1: You don't have to bend the leg too much in the back, but make it straight to strengthen the muscles at the back side of the thigh.
0: Po pěti opakováních přejděte do stoje klečmo a posaďte se.
1: After five repeatings, you can slowly finish.
0: A uvolněte se.
1: And relax yourself.

0: A zase nádech a výdech.
1: Inhale, exhale.
0: Nádech.
1: Inhale, come up.
0: A výdech a totéž levou nohou.
1: And the same exercise with left leg.
0: Můžete se i dívat při tom prohnutí na strop a při tom vyhrbení na břicho. Tím posilujete i okohybné svaly, tím se cvičí vlastně i oči.
1: You can even look towards the ceiling and look towards the knee. With this practicing, you can also strengthen the muscles behind the eye.

0: Úplně. Vidím, že leckdo máte brýle. Myslím si, že pokud je teď vysloveně nezbytně nepotřebujete, že je lepší si je sundat.
1: So if you don't need your eye gloves, you can put them away.
0: Stejně tak, když máte třeba málu, máte ji na vrchu, tak třeba při tom vyhrbení by vám mohla sklouznout, že a člověk na to musí dávat pozor a trošku to ruší, takže si ji můžete sundat nebo strčit dovnitř, nebo si ji dát třeba do kapsy, abyste neměli na sobě nic, co byste museli při tom pohybu hlídat. Jo, čili různý šátky a tak dále, šperky.
1: Also, if you have your mala on your neck, so it can be a little bit disturbing while practicing, so you can put it away. Also some shawls, if you have, just put it away, put everything away, which you don't need for the practicing.
0: Odložte všechno zbytečně, ať máte volný ruce, volný tělo.
1: Just put everything away to feel freely, for free movement.
0: Výborně. Takže, paschimottanasana.

0: Sed s rovnými zády, dandasana.
1: Dandasana.
0: Nohy jsou u sebe, kolení jamky na podložce.
1: Legs tightly together.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: A s rovnými zády jdeme dopředu.
1: And with straight back come forward.
0: Snažíme se spíš se dívat dopředu. Jo? Takhle.
1: Rather look forward.
0: A tlačíme jakoby břicho k podložce, k těm nohám.
1: Press your abdomen towards your thighs.
0: A s nádechem propneme paže, vytáhneme se za ně.
1: Inhale.
0: A s výdechem položíme zpátky.
1: And with exhalation, relax your arms on your legs.
0: Tady je cílem zase protažení určitých partí zad a stehen. Jo? Čili když to uděláte takhle, tak to má jiný efekt, než když to uděláte takhle. Jo? To, jasně, takže snažte se mít záda rovně, tlačit jakoby hrudník dopředu a bradu a nos dopředu k těm prstům.
1: The goal of this asana is to stretch the muscles at the back sides of your leg, of your legs, and at the lower back area. So there is difference between the performing with straight back and looking forward, and performing with a round back and looking towards the knees.
0: Pomalu, pečlivě vnímejte to tělo, co dělá. Uvědomujte si, jak se pohybujete.
1: And just be aware how you move in the asana.
0: Takže druhé kolo. Nádech.
1: Next round. Inhale.
0: A zvolna s výdechem dopředu.
1: And slowly come forward.
0: Rovně záda, nevyvěšujte hlavu. Dívejte se na palce u nohou.
1: Don't hang, don't let your head hang forward. Look forward.
0: A s nádechem zase napřed paže, pak trup vytáhněte se a položte.
1: Inhale, arms up. And with exhale, relax.
0: Třetí opakování bude s výdržím. Je to dobrovolné. Komu to nevyhovuje, není to příjemný, může zase s dalším nádechem se vrátit. Kdo si to chce zkusit, zůstaneme tak asi minutu.
1: Third repeating will be with normal staying in the asana with normal breath. And who is not comfortable with this performing, you can do only dynamically. Forward and backward.
0: Takže nádech. A s výdechem jdeme dopředu. A zkuste se teď v té pozici uvolnit. Nepřitahujte se, netlačte, položte dlaně vedle nohou na podložku. Nechte to tělo viset a uvolňujte všechny svaly. Budete vidět, že to tělo vás po milimetrech samo pustí dál. Když na něj nebudete příliš naléhat.
1: And now relax in the position.

0: If you force your body too much to do some asana, the body is scared and it stays contracted. So therefore you cannot relax completely.
1: Takže jogu cvičíme právě tak, aby jsme byli k tomu tělu ohleduplní a jemní.
0: So we try to practice in that way that we are very gentle to the body.
1: Získali si jeho důvěru.
0: And we respect it and gain the trust.
1: A ono pak spolupracuje.
0: And then the result is that the body cooperates.
1: Tak, zvolna propněte zase paže, zvedněte až k uším a s nádechem.
0: Slowly with inhalation stretch your arms up.
1: Do výponu a s výdechem připažíme nebo položíme dlaně.
0: With exhalation relax your arms.
1: A teď nohy od sebe, pada prasára, paště, mautána, sána. Takže zhruba 40-45 stupňů. Zase držte záda rovně.
0: Keep your back straight upright.
1: Můžete si dát dlaně na ty nohy.
0: Place your palms on your legs.
1: A budeme zkoušet pokládat jakoby zase hrudníkem dopředu a ta hlava zase jde takhle.
0: And we are going to try put the chest forward.
1: Respektive hlava je jakoby v prodloužení páteře.
0: And make sure that the head is extended spinal column.
1: Třikrát nádech.
0: Inhale.
1: A s výdechem pokládáme.
0: Exhale, come forward.
1: A zase, kam se dostanete, tam se dostanete. Nenaléhejte příliš, prostě chvilku zůstaneme.
0: How far you come forward, it doesn't matter. Don't force yourself too much.
1: A s nádechem zpátky.
0: Inhale, come back.
1: A výdech.
0: And exhale.
1: Druhé kolo.
0: Second round.
1: Výdech.
0: Exhale.
1: Co nejvíc rovně záda. Nádech.
0: Try to make, keep your back straight as much as possible.
1: A výdech. Je lepší udělat menší předklon, ale tak, aby záda byly pořád rovně, než udělat větší předklon a záda vykulatit. Zase všímáte si toho rozdílu. Tady se napínají svaly zad, napínají se svaly stehen a ten účinek tam je. Jakmile udělám tohle, tak sice tu hlavu dám níž, ale ten účinek už tam není. Takže my to cvičíme pro ten účinek. Nikoliv pro ten vnější efekt, že tu hlavu dostaneme co nejníž.
0: Better is to do less bending forward with straight back than bend forward too much with round back, because different muscles are stretched and actually we do that this asana to stretch the muscles properly. This way is correct.
1: Je to jasný. Takže třetí kolo.
0: Third round.
1: A kdo chce, může zase chviličku vydržet déle na několik nádechů a výdechů.
0: And who would like to can stay in the position for few inhalations and exhalations.
1: A nádech.
0: Inhale, come up.
1: A výdech.
0: And exhale.
1: A ještě další varianta.

0: And next variation.
1: Dáme si ruce za záda, chytneme se pravou rukou za levé zápěstí. Je to Bandha Paschimottanasana.
0: Hold the left wrist with right hand behind the body.
1: Chytneme k pravé noze. Nádech. Otočíme hrudník k noze a s výdechem pokládáme.
0: Turn your body to right leg.
1: A nádech.
0: Bring your forehead down.
1: A výdech, uvolnění ve středové pozici.
0: A relax in the middle position.
1: Nádech.
0: Inhale.
1: A k levé noze.
0: And to the left leg.
1: Nádech.
0: Inhale.
1: Výdech. A takhle and ještě exhale. Dvakrát na každou stranu.
0: And two times more on each side.
1: Zase snažte se nehrbit, ale radši míň, ale s rovnými zády.
0: And try to not bend your back too much. Better is to do less with straight back.

0: Až to dokončíte, můžete se uvolnit třeba v lehu na břiše.
1: And when you finish, you can relax yourself on the abdomen in tiger's relaxation.
0: Krátká relaxace, jenom několik minut, minutu dvě.
1: Short relaxation for one or two minutes.

0: Při relaxaci uvolněte i mysl, nenechte ji pracovat, zůstávejte v těle.
1: In relaxation, let your mind relax too. Don't let the mind work.
0: Pozorujte svoje tělo, uvolňujte ho vědomě, sledujte svůj dech.
1: Observe the body and relax it consciously. Observe the breathing process.
0: Neopouštějte to svoje tělo.
1: Don't leave your body.
0: Ani tento čas nechoďte do jiných časů, do minulosti, do budoucnosti. Zůstávejte v přítomnosti.
1: Try to be here in the present. Don't go in the past nor in the future.
0: Prožívejte a prociťujte každý nádech, výdech.
1: Feel each inhalation and exhalation.

0: Vědomně s každým výdechem to tělo uvolněte. Dívejte se, kde cítíte napětí nebo bolest a posílejte tam uvolnění v rytmu dechu.
1: Consciously relax whole body, especially those parts where you feel some tensions. Put there the stream of your exhalation.

0: Takže zvolna se přetočte na břicho, budeme dělat bhujangasanu, kobru.
1: Slowly turn your body on your abdomen, we will do bhujangasan.
0: Takže nohy jsou u sebe.
1: Legs are together.
0: Nárty jsou na zemi.
1: Feet are stretched.
0: Nohy by se měly dotýkat.
1: Legs should touch each other.
0: Dlaně jsou pod rameny.
1: Palms are under the shoulders.
0: A lokty držte u těla. Brada se opírá o podložku.
1: Elbows close to the body, chin on the floor.
0: Výdech, stáhněte jížďové svaly, zatlačte pánev do podložky.
1: With exhalation, tie the buttock muscles and press your pelvis down towards the floor.
0: A s nádechem zvolna začneme zvedat hlavu, prohýbat hrudní páteř.
1: And with inhalation, slowly lift up the head and upper part of the body. Bend the chest part of your spinal column.
0: Pohled je šikmo zhůru.
1: Look towards the
0: ceiling. A pomaličku zase pokládáme, páteř se narovnává a bradou na podložku a uvolnění.
1: And with exhalation, slowly come back, put your spinal column slowly on the floor, make it straight again and chin on the floor.
0: A druhé opakování. Zase zpevněte páne, zpevněte hýždě a nádech.
1: Contract the buttock muscles, make it firm and slowly come up.
0: A výdech zase obratel, po obratli se páteř narovnává, až and se narovná docela.
1: And with exhalation the spinal column goes straight bit by bit.
0: Ještě jednou ta výchozí pozice. Dlaně jsou pod rameny, lokty směřují tím pádem vzhůru.
1: And the starting position again. Palms are under the shoulders.
0: Paže jsou u těla.
1: Therefore the elbows points outward.
0: Nejsou předloktí na podložce.
1: Forearms are not on the floor.
0: Takhle. Podívejte se. Ne takhle.
1: Wrong way.
0: Ale takhle.
1: Right way.
0: Je to jasný?
1: Is it clear?
0: Toto je špatně.
1: This is wrong way.
0: Toto je správně,
1: right
0: jako výchozí poloha.
1: That's starting position.
0: Výborně. Takže Velda. Třetí opakování. A tentokrát zase s výdržím. Takže kdo chce a může si to dopřát, výdrž a volně dýchá v té pozici. Takže se připravte.
1: So last repeating and who is able to stay in the position is okay.
0: S výdechem zpevněte pánev
1: up and down.
0: A s nádechem zvedáme hlavu, prohýbáme hrudní páteř.
1: Slowly lift
0: a
1: up the body
0: v pozici.
1: And stay in the position.
0: Posilujeme zádové svaly.
1: We are strengthening the back muscles.
0: Působí příznivě i na psychiku tato pozice.
1: This position is also good for our mind.
0: Sklidňuje, odstraňuje hněv, dodává odvahu.
1: It calms down the anger. It encourages us.
0: Držte paže u těla zase ne takhle, ale takhle.
1: Hold your elbows close to the body.
0: Pokud už jste v té pozici, se necítíte pohodlně, můžete se vrátit.
1: If you don't feel comfortable anymore in this position, you can come back.

0: a zpátky. A můžete zase zaujmout pozici relaxační, svoji oblíbenou, buď leh na břiše, nebo na zádech, nebo tygří relaxaci. Můžete si uvolnit záda v šašankásáně.
1: You can come to your favorite relaxation posture. It means on the back, on the abdomen, or tiger's relaxation, or shashankasana.

0: Dýchejte jakoby dozad hluboko k bedrům směrem ke křížové kosti. Uvolňujte a prodýchejte si svaly v bederní oblasti.
1: Direct your breathing process towards your lower back and try to relax that area.

0: Pokud ležíte na břiše, tam můžete krásně vnímat brániční dech.
1: If you are on your abdomen, you can feel the deep abdominal breathing.
0: Zkuste si schválně chviličku nadechovat jenom bráničním dechem do nejdolnější části trupu.
1: And now try to inhale, exhale only with deep abdominal breathing.
0: A budete cítit, jak se nepatrně rozšiřuje pás a možná se i zvedá bederní páteř trošku, to rozpínání v oblasti pasu.
1: And you will feel that your waist is going sideways and your lower back is also a little bit lifting up.
0: Je to dobré na trávicí orgány.
1: It is good for digestive organs.
0: A na posilování bránice taky.
1: And it also strengthens the diaphragm.

0: Takže zhruba minuta ještě relaxace. A tak, jak se budete cítit uvolnění a odpočatí se sklidněným dechem, postupně přejděte zase do sedu.
1: One minute more and then slowly you can come back.
0: Můžete se předtím protáhnout.
1: You can stretch your body before coming back.
0: Takže asi za minutku, za dvě přejdeme k pranajámě, takže máte teďka čas si připravit to, co potřebujete, jestli jste zvyklí na nějaký sedátka nebo šály. Takže se připravte.
1: After a moment we will do pranayama, so get ready according to your needs.

0: Tady v knize se píše, že pokud jste pečli necvičili alespoň 3 měsíce předchozí dechovou techniku, což je anuloma viloma.
1: There is written in the book that if you practice faithfully the step before of pranayama, it means anuloma viloma.
0: Se zádržemi.
1: With kumbhaks.
0: Jste připraveni na bhastrika pranayamu.
1: You are ready for bhastrika pranayama.
0: Takže tato technika je dobrovolná, pokud se necítíte připraveni, nemusíte cvičit.
1: So if you don't feel ready for this pranayama, you don't have to practice.
0: Ale myslím, že pro jednou to nebude problém. Že pro jednou to nebude problém, pokud jsou tady mezi námi dneska začátečníci.
1: If some beginners here.
0: Takže dýchání jako kovářské měchy, to je český překlad. Není to prudké vydechování.
1: It is not strong exhalation.
0: Jako je kapalabhati.
1: Not like kapalabhati.
0: Je to intenzivní nádech a výdech.
1: Rapid inhalation, exhalation with the, in the same length, same rhythm.
0: Budeme cvičit 3 kola.
1: We are going to practice 3 rounds.
0: 20 nádechů a výdechů levou nosní dírkou, potom 20 nádechů a výdechů pravou nosní dírkou a potom 20 nádechů a výdechů oběma nosními dírkami a to je 1 kolo.
1: 20 inhalations, exhalations with left nostril, 20 inhalations, exhalations through right nostril and 20 inhalations, exhalations through both nostrils.
0: Snažte se co nejméně pohybovat rameny nebo hrudníkem. Je to vlastně dech brániční.
1: Try to move as less as possible with the shoulders and with your chest.
0: Já to zkusím jenom předvést, jak si asi myslím, že by to mělo vypadat.
1: I will show.

0: dále.
1: And so on.
0: A tak dále. Může to být i pomalejší, tam není ta rychlost důležitá, ale je to rychlý výdech a nádech, kdy následuje výdech za nádechem jedno po druhém.
1: It can be also in the slower rhythm.
0: Ani nemusí být příliš hluboké, jde o tu takové ty rázy, výdech, nádech, skutečně jako když foukáme do ohně měchem.
1: But the point is that exhalation and inhalation is same in the same rhythm.
0: Vždycky ten poslední nádech a výdech je pomalý a hluboký.
1: And the last inhalation and exhalation is slow.
0: 19krát prudce a po 20. nádech a výdech a uvolníte tělo.
1: 19 times rapidly and 20th time slowly.
0: Já teďka zaspíváme si jedenkrát om a pak já už nebudu mluvit a vy už se budete opravdu soustředit jenom na ten dech.
1: We will sing once time om and then I will not speak anymore and you can concentrate on your practice.
0: Nádech.
1: Inhale.

0: Kdo docvičil dechovou praktiku dnešní, může pozorovat účinky ve svém těle.
1: If you finish this pranayama exercise, you can observe the feelings in your body.
0: Vědomně uvolněte břicho a bránici.
1: Consciously relax your abdomen and your diaphragm.
0: Uvolněte lokty.
1: Relax your elbows.
0: Snižte napětí v krku.
1: Reduce your tension in your neck.
0: Obličej.
1: Face.
0: Zkuste si svůj obličej představit, jak vypadá, když spíte ve spánku.
1: Imagine your face when you are sleeping.

0: Odbiera pół ósma.
1: Half past seven has passed.
0: Dnešní lekce končí.
1: Today lesson is over.
0: Takže se zhluboka nadechněte a vydechněte.
1: Deeply inhale, exhale.
0: A ještě jednou.
1: And one more.
0: Dvakrát.
1: Two times.
0: Uvolněte přitom celé tělo.
1: Relax whole body.
0: A hluboký nádech a třikrát mantra OM.
1: Deeply inhale and three times mantra OM.

0: Ještě nechte chviličku doznít pozitivní vibrace těchto manter ve svém vnitřním prostoru.
1: Feel the positive vibrations of these mantras in your inner space.
0: Aby se dobře vstřebali.
1: To digest them well.
0: A už můžeme zahřát dlaně.
1: And rub your palms.
0: A tak dále.
1: And so on.
0: Můžete se předklonit, uvolnit záda, prokrvit hlavu.
1: You can bend forward, relax the head, relax the back.
0: A narovnat.
1: And come up straight again.
0: Cvičili jste skvěle, tak nevím, proč nechodíte všichni do pokročilých.
1: You will practice well, all of you. So.
0: Takže to byla asi poslední lekce jogy v tomto turnusu. Takže já děkuji za pozornost.
1: It was the last lesson of this turnus.
0: A naschledanou.
1: And goodbye.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your is economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And

0: you go towards the gate,
1: a jdete k bráně,
0: then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch prostředcích.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce, abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month,
1: a po měsíci,
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl.
0: I couldn't
1: odmítat.
0: Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again tried.
1: A znovu byla vyschlá, vysušená.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo veliké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so I was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days I got rid of the cream.
1: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody came, this diet coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém,
0: a bottle of the diet coke,
1: posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olej.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudena lisovaný.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside, blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you all my girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně makeupu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
0: Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation?
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému,
0: our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: blokují. So, clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba neemový.
0: And then take little sesam oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásí.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyanesh Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy?
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné?
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je v pořádku.
0: It's sugar.
1: Je v ní cukr.
0: It's sweet.
1: Je sladká.
0: Who don't eat sugar?
1: Kdo nejí cukr?
0: Will get diabetes.
1: Dostane cukrovku.
0: Yes. I gave up sugar in 1978.
1: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
0: And I got diabetes in 1998.
1: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
0: Because I didn't eat sugar.
1: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
0: My cholesterol went high.
1: Cholesterol mi stoupl.
0: Because I gave up eating ghee.
1: Protože jsem přestal jíst ghee.
0: In 1981.
1: V roce 1981.
0: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
1: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: And many therapeutics.
1: A mnoho terapeutů.
0: I don't compare with the doctors.
1: Já se nesrovnávám s žádnými
0: lékaři. I am not a doctor.
1: Sám nejsem lékař.
0: But I can tell you.
1: Ale můžu vám říct.
0: We should have a natural food.
1: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
0: We need.
1: Potřebujeme.
0: We need, otherwise body will produce itself.
1: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
0: So when you don't eat sugar.
1: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
0: Body will produce the sugar.
1: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
0: when
1: si
0: you don't
1: začne
0: eat
1: vyrábět.
0: Oil and butter.
1: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
0: Then body will produce the fat inside.
1: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
0: So our habit, our diet is very important.
1: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
0: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
1: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
0: But limited.
1: Ale určité omezené množství.
0: And yoga practice.
1: A cvičit jogu.
0: Yoga is really a beautiful diet for the body.
1: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
0: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
1: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
0: People want to do quickly.
1: A lidé chtějí cvičit rychle.
0: But it has no effect.
1: Ale to nemá ten účinek.
0: That's why slowly.
1: Proto pomalu.
0: But You should have to do in such a way that you do this slowly, but you will feel that, oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že je to opravdu je účinné, silné.
0: So this depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in yoga and life hundreds of teachers.
1: V jozovním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup.
1: A místo toho, abyste se malovali.
0: You will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health. They look like young.
1: Proto se říká, že yogi se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You
0: know? When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasana.
0: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck.
1: Když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také má účinek na
0: obličejové svaly. Forward, the blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Yeah. Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl Swamiji, ten se vypij s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janesh brought organic brown sugar.
1: A Janesh Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talíře.
0: And it was in frame of the window.
1: A bylo to před oknem.
0: And he forgot to close the window.
1: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
0: And the rain came.
1: A přišel déšť.
0: So some water drops fell into the katori.
1: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katory.
0: On half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Janeshwari came.
1: Pak Janeshwari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katory naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: Čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vieny.
0: I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vapu.
0: Ve brown. They call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: A já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
0: And I put one spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beard took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen, ale doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gul.
0: Good, that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
0: In 24 hours.
1: Za těch 24 hodin.
0: And one tablespoon ghee.
1: A jednu čajovou lžičku ghee.
0: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
1: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
0: With the coffee.
1: Třeba do kávy.
0: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
1: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
0: Sometime is okay.
1: Někdy je to v pořádku.
0: So please eat.
1: Čili prosím jeste.
0: Eat solid and good food.
1: Jeste kvalitní, dobrou stravu.
0: Not junk food.
1: Ne, nekvalitní potravy.
0: And then walk.
1: Pak choďte na procházky.
0: Do every day asanas 1.5 hours.
1: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
0: In 4-5 months.
1: A za 4-5 měsíců.
0: You will be different.
1: Za 3-4 měsíce budete jiný.
0: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
1: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
0: Once I heard of music.
1: Jednou jsem poslouchal hudbu.
0: A folk song.
1: Byla to lidová píseň.
0: Long ago.
1: Už je to dávno.
0: It was a cassette.
1: Bylo to na kazetě.
0: Someone gave me.
1: Někdo mi ji dal.
0: From Slovakia.
1: Někdo ze Slovenska.
0: And so one singer, one girl was singing.
1: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
0: And then I told what she's singing.
1: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
0: And that girl was singing.
1: A.
0: That I have no money.
1: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
0: My family is not so rich.
1: Moje rodina není tak bohatá.
0: But every day my cheeks are nice red.
1: Ale každý den mám krásné červené tváře.
0: Because I wash with the cold water.
1: Protože si je meju studenou vodou.
0: With cold snow water.
1: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
0: So look, cold water was nicely.
1: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
0: And go in bright sun.
1: A pak jít na jasné slunce.
0: So body manage everything good, nice way.
1: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
0: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
1: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
0: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
1: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
0: And especially they said, I didn't read, people told me.
1: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
0: the sauces,
1: že zvlášť párky.
0: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
1: Maso z krav a z kos.
0: So many causes the cancer.
1: Že je příčinou rakoviny.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That we are healthy.
1: Díky Bohu jsme zdraví.
0: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
1: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
0: Definitely we are not happy.
1: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to kdokoliv.
0: We make thoughts.
1: Tak se nad tím zamýšlíme.
0: And that devil, cancer.
1: Ten ďábel rakoviny.
0: Is with us.
1: Je s námi.
0: In our body.
1: Je v našem těle.
0: Or on our skin.
1: Je třeba na naší kůži.
0: And we can't get rid of that.
1: A my se ho nemůžeme zbavit.
0: Look, what a Maya of the God.
1: Jaká je to Boží Maya?
0: And maybe in past was also cancers.
1: Možná v minulosti byly také rakoviny.
0: But not so much.
1: Ale ne v takovém množství.
0: Now is every third person.
1: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
0: Is diagnosed. So this is in the food.
1: A to všechno je v potravě.
0: It was not so much meat eaten in past.
1: Dřív se tolik masa nejedlo.
0: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
1: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
0: A very nice vegetarian cooking book.
1: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
0: So people were not eating so much.
1: Čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
0: And people loved their animals.
1: A milovali svá zvířata.
0: They loved their cows, they loved their goats.
1: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
0: But now we don't have cow.
1: Ale teď žádnou krávu nemáme.
0: We don't have goat.
1: Nemáme ani kozu.
0: But we have the meat.
1: Ale máme maso.
0: And you don't know.
1: A nevíte?
0: How animals killed.
1: Jak to zvíře zabili.
0: How the animal was fed.
1: Čím ho krmili.
0: This all comes to us.
1: A to všechno přichází k nám.
0: And lot of pollution.
1: Spolu s velkým znečištěním.
0: We cannot stop.
1: Nemůžeme to zastavit.
0: We have no power to tell those big companies to stop.
1: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím přestali.
0: But we can stop eating.
1: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
0: It's our body, our health.
1: Je to naše tělo, naše zdraví.
0: And we can practice.
1: A my můžeme cvičit.
0: So definitely yoga will keep us healthy.
1: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
0: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
1: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
0: So when you have 3 hours a day for yoga.
1: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
0: How many hours in a year?
1: Kolik hodin to bude za rok?
0: About 40, how many hours?
1: Kolik hodin?
0: How many?
1: 1,080.
0: 1,000? Let us say 1,100.
1: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.

0: to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat.
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: A tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ramnami is also like a Christmas.
0: A Ramnami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sátobar tehvár and the seven days of the week.
0: Všech těch sedm dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sit together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः सूर्यभगवान् की जय हो
1: Now I feel like a cool boy who is going first time at school.
2: Teď mám
1: I'm
2: pocit,
1: really shaking inside me.
2: Teď mám pocit jako malý školák, když jde poprvé do školy, všechno uvnitř mě se třese.
0: For those of you who don't know or came in the new week, the mornings I love to give for you guys to talk. In the evening usually I'm the one talking. In the morning I'm listening, taking in and enjoying bhajans. But sometimes I do talk, so.
2: Pro ty z vás, co to nevíte, tak já velice rád ty ranní přednášky přenechávám jiným. Já sám poslouchám a přijímám. Mluvím spíš večer, takže dopoledne je pole pro jiné.
0: It's good practice for all of you also.
2: Je to pro vás všechny dobrá škola.
0: Because as I said last week, I may be sitting on the gadi, but spreading the light of Mahaprabhuji is all our job, not only mine.
2: Jak jsem říkal, já možná sedím tady na tom vyvýšeném místě, ale to šíření světla Mahaprabhujího, to je na všech nás. To je náš úkol.
1: Okay. I really have to say that I feel like a really empty jar.
2: Momentálně mám
1: empty jar full of feelings, yeah? Full of empathy and beautiful feelings from these 2 days because
0: you were here last week.
1: Yes, I have been last weekend here.
2: Momentálně mám pocit, že jsem prázdná nádoba, vlastně plná emocí a pocitů, ale prázdná.
1: Because talk in front of so many people is better will be this way, but this way is I can see so many beautiful faces, so many smiles and so many beautiful souls. Yes, I'm really enjoying this bhajan band, those beautiful bhajans and this holy man.
2: Thank you. Tak jo, líbí se mi. Vidím tolik usmívavých tváří a užívám si bhajan band, ale je to těžké mluvit tady před tolika lidmi.
0: Anyone going to India in the next 2 months?
2: Někdo z vás odjíždí do Indie teď během...
0: Not for Guru Purnima, after
2: ne na Guru Purnima, ale potom teď během 2 měsíců.
0: Or Chandrapuri, if you're watching, he's coming to Katu soon.
2: Chandrapuri jede do Katu brzo.
1: I'm really looking forward to my hopefully beautiful, it will be beautiful journey. I have no idea what will be there, but Naham Karta, I'm really looking forward.
2: Já se na tu cestu moc těším. Kdo ví, co se tam stane, ale Naham Karta moc se těším.
1: When I was young, I always have a feeling inside me that if something will be bad in my life.
2: Když jsem byl mladší, cítil jsem v sobě takový pocit, že když se něco pokazí ve mém životě.
1: Me or my family.
2: Mě nebo mojí rodině.
1: There always was something that in my head, the combination that India, Himalaya and the man in the red dress.
2: Tak jsem měl v hlavě takový obraz Indie, Himalají a muže v červeném oranžovém dresu.
0: He's very new. He was just born 2 weeks ago.
2: On je velmi velmi takový nováček, narodil se před 2 týdny.
1: Uh, Now I'm 47 years old and
2: teď je mi 47.
0: In spiritual world you're 2 weeks old.
1: Okay, yes.
2: Ale na duchovní cestě
1: my,
2: je...
1: My ego is 47 years old, yes.
2: Moje ego, mému ego je 47, ale na duchovní cestě jsem 2 týdny.
1: Everything begins in a, let's say, 6 years ago when I lost my father.
2: Všechno začalo před 6 lety, když jsem ztratil otce.
1: My mother left in 2012. It was the first really painful experience in my life.
2: Moje maminka odešla v roce 2012 a to byla první taková bolestná zkušenost.
1: For me my parents was like a 2 wings which because of this wing we can fly very high and ordinary problems are really far from us.
2: A pro mě ty rodiče to jsou taková 2 křídla, která mě drží vysoko ve vzduchu, daleko od všech problémů.
1: And in 2012 one wing has left.
2: A v tom roce 2012 jedno z těch křídel prostě zmizelo.
1: And the last wing my father took all problems or solving situation on his shoulders.
2: A to druhé křídlo ten můj otec vlastně vzal v řešení těch problémů a tu tíhu všechno na svoje bedra.
1: And thanks to him everything was, let's say, quite similar like before, everything was fine and nothing was so bad. And
2: a díky němu všechno bylo vlastně snesitelné, nebylo to tak špatné.
1: And in 2020 my father got a cancer.
2: A v roce 2020 můj otec onemocněl rakovinou.
1: At that time it was fight with the cancer. I know now that it was a wrong choice to fight against the cancer because the cancer come to say something that we are not going good path in our life.
2: Tehdy jsme to brali jako boj, ale dneska vidím, že to neměl být jako boj, ale že to bylo vlastně upozornění, že se neubíráme správnou cestou.
1: I spent the last 3 years with him to take care of him and I have to say it was really okay physically and from the part of the ego it was hard for me, but after my father's death it was the highest blessing which I can get that I can take care of him for the last time of his life.
2: A těch posledních několik let jsem se o něj staral a proto ego to bylo v tom čase docela náročné, ale když odešel, tak jsem vlastně byl vděčný, že jsem se o něj mohl starat.
1: And the last wing has left and the reality of the life came in front of me. I have go down and with my feet in the ground and feel the reality of the life.
2: A vlastně když to přišlo, tak jsem z té výšky padl na zem nebo dostal se na zem a nohama na zem a zažil jsem tu realitu života.
1: Me and my father were quite we have lived next to each other, my house and his house, and he was doing like a project engineer and I'm a builder, and always when I got some question I came to him and we have discussion and now.
2: My jsme žili blízko sebe, naše domy byly vedle sebe a on i pracoval jako projektant a já jsem byl stavitel, takže vždycky jsem s ním konzultoval všechno.
1: Not only about the work and also about the life.
2: A nejen co se týkalo práce, ale taky co se týkalo života.
1: And I have many time asked why the life, why such a good people like my mother and father have to left. Because they were really good person, they take care of the animals, about the people.
2: A já si pořád kladu otázku, proč tak dobří, krásní lidé museli odejít. Vždycky se o všechny starali, o lidi i o zvířata.
1: And because of all these situations, I had to start finding something what can help me, because at that time I didn't visit the doctor or anything like this, and my health has completely collapsed.
2: A já jsem vlastně pochopil, já jsem nechodil k lékaři, ale vlastně po tom všem...
1: After the death of my father.
2: Po tom všem vlastně po smrti mého tatínka se mi i zhoršilo zdraví a já jsem vlastně musel hledat nějakou cestu, musel jsem hledat jak dál.
1: And the idea about the India and the Himalayas and the monks and so on came back and I have started to find some yoga center.
2: A ten obraz, co jsem vevnitř vždycky měl o těch Himalájích a těch mniších, tak ten se vlastně vrátil a já jsem začal hledat nějakou vhodnou instituci, řekněme.
1: I started the Google and put there yoga and the first was the yoga in daily life.
2: Zkoušel jsem ještě nějaké dvě různé předtím a pak jsem přišel k józe v denním životě.
1: I didn't try anything else. It was just on the first time click the Google and the first was
2: yoga,
1: okay. Takhle.
2: Já jsem nevyzkoušel jiné věci. Prostě zapl Google a vyskočily tam nějaké věci a třetí z nich byla yoga v denním životě.
1: Then I started to visit Yoga in Daily Life Center. I met their beautiful people, our Holy Mother Marina.
2: Tak jsem tam začal docházet a potkal jsem krásné lidi. A tady paní jedna z nich.
1: She's our master. In Žilina, in Slovakia.
2: Ona je naše učitelka ze Slovenska.
1: Yes, and during that, like the time was going, I'm doing the exercises and so on. I'm enjoying the atmosphere, as Avatar Pojiji said, yoga from the Sanskrit, huge unity, community, people, beautiful people, souls and so on.
2: A tak jsem začal cvičit a oblíbil jsem si, mám rád všechno, všechny lidi a všechno to, co děláme.
1: All what makes yoga yoga, it means people, community.
2: Všechno to, co vlastně dělá naši jogu, lidi i vlastně činnosti, všechno.
1: Karma yoga and so on.
2: Karma yoga a tak.
1: And a few weeks ago came information about the possibility to doing karma yoga directly in India.
2: Před několika týdny přišla možnost dělat karma jogu přímo v Indii.
1: I asked Marina to help me or what kind of letter I have to write. What kind of letter I have to write and so on.
2: A Marina mi pomohla se všemi těmi písemnostmi nebo náležitostmi, jaké dopisy napsat kam a tak.
1: And we have sent this letter through the email directly to India.
2: A poslali jsme ty dopisy přímo do Indie.
1: And I think 2 weeks ago we were in Martin and there were a possibility to get mantra diksha. Thank you very much.
2: A před asi 2 týdny v Martině ukázala příležitost dostat mantru.
1: And Marina said, ask Avatar Puriji if he got your letter or something like that.
2: A Marina se mě mi řekla, tak se zeptej Avatar Puriho, jestli dostal ty dopisy.
1: I was completely nervous at first from the mantra diksha, the second ask somebody so holy to something like that.
2: Já jsem byl tak nervózní, za prvé, jestli vlastně četl ten můj dopis a teď vůbec mluvit s tak vysoko postavenou osobou.
1: He said yes, please my secretary give her your name and I will check it.
2: A on řekl samozřejmě a tak u sekretáře jsem nechal nacionále.
1: One week after we came here to enjoy beautiful weekend and during the afternoon satsang.
2: A asi týden na to jsme přijeli sem na víkend a měli jsme krásný satsang.
1: During the day we have printed the letter here in office.
2: A během dne jsme vytiskli ten dopis v kanceláři.
1: And we have tried to give it directly to Avatar Puri and ask him what will be the next step.
2: a dali jsme ho přímo, nebo chtěli jsme ho dát přímo Avatar Purimu a zeptat se na další kroky.
1: And during the satsang, Avatar Puri take the letter and start to read it. And I was completely nervous. Everything was shaking in my hands and so on. I was wet.
2: A během satsangu si Avatar Puri ten dopis vzal a tak ho pročítal a já jsem úplně se rozklepal a spotil jsem se a byl jsem nervózní.
0: And he asked, you didn't need to be so nervous. It wasn't a love letter.
2: A že nemusel být tak nervózní, když to nebyl milostný dopis.
1: He asked me a beautiful question. Is there a contact? And I said, yes.
2: A pak se mě zeptal jako krásnou otázku, že a máš tam kontakt? A já, že jo.
1: I have written back next to Marina, we have seat, and she asked me, is there really contact? Oh, the mobile phone has found. Great.
2: Telefon se našel, výborně.
1: Byl malá ho v vrecku?
2: Byl tam na topení. It was on the...
1: I was a little bit confused and I think, oh, the contact was just in the email, not directly on the letter. And in a few minutes, Avatar Puri sent this young man to ask me, please write there your mobile phone number and the contact.
2: A v tom dopise, já jsem tvrdil, že tam jako kontakt na mě je, ale nebyl tam, ale vlastně tady díky Erikovi se to rychle doplnilo.
1: And okay, I wrote there my number and contact. He go back and then he really written back again and said that Avatar Puri is inviting us for dinner.
2: A tak potom vlastně nám přišel od Avatar Puriho pozvání.
1: My blood has stopped, my heart has stopped.
2: A v ten okamžik mi srdce přestalo tlouct.
1: What will be the next?
2: A říkal jsem si, tyjo, co teď přijde.
1: In the end of the satsang, we left to Avatar Puri house for a dinner.
2: Po satsangu jsme šli k Avatar Purimu do domečku na večeři.
1: And we have really enjoyed a beautiful dinner with the beautiful people, great food.
2: Měli jsme krásnou večeři s krásnými lidmi a dobrým ovocem.
1: After finishing the dinner, it was 11 o'clock and
2: a večeře skončila kolem 11.
1: We have full of feelings, how to say, it was amazing. The heart was open. Then I was young.
2: Byli jsme plní dojmů a naše srdce byla otevřená a noc byla mladá.
1: And we can say that after 1 week at work, we are back again here for a weekend and we are enjoying these beautiful people, this beautiful company, and my heart is still open and thank you very much.
2: A na týden jsme se vrátili zpátky do práce a zase jsme tady a vychutnáváme si tu krásnou atmosféru, krásné lidi a naše srdce, mé srdce je stále otevřené a děkuji všem.
3: Hari Om, dear Avatar Puriji. Yes, thank you. Hari Om, pozdravujem všetkých. Pochádzame s Majom zo Žiliny. Máme tam veľmi pekné yoga centrum. V roku 2008 nám požehnal aj Swamiji naše yoga centrum.
4: We come from Žilina. We have a beautiful yoga center there from 2008. This yoga center was blessed by Swamiji as well.
3: A veľké požehnanie bolo, že so Swamijim prišiel aj malý Avatar Puriji do nášho yoga centra.
4: And back then the blessing was greater because with Swamiji also our Avatar Puriji came.
3: A tomu nášmu yoga centru sa veľmi dobre odvtedy darilo. Máme veľa cvičencov, za čo sme veľmi šťastní.
4: And since then our yoga center is prospering, we have a lot of disciples and everything goes well.
3: A veľmi som sa modlila posledné roky, aby prišiel nejaký nový človek do nášho yoga centra, ktorý by mi pomohol s vedením yoga centra a hlavne s karma jogou.
4: And I have been praying for years for a new person to come that would help me with organizing things with karma yoga.
3: A keď sa modlíte a máte to otvorené srdce a máte tú čistú túžbu, tak sa to stane.
4: And if you pray and if your heart is open and your desire is pure, then it will come true.
3: A tak prišiel Majo k nám ako náš cvičenec, ktorý potreboval vlastne si aj prejsť všetky kurzy a to bolo veľmi dobre, lebo vlastne si každého cvičiteľa nejakým spôsobom vyskúšal a bol taký vnímavý, mal veľa otázok.
4: And then Majo came and he went through all the courses, he met all the teachers and he was very curious and he asked interesting questions.
3: A potom sa stala taká situácia, že jeden z našich cvičiteľov vlastne nemohol viesť kurzy kvôli pracovným problémom.
4: And then one of our yoga teachers couldn't lead the courses because he was engaged elsewhere.
3: A niekoľko mesiacov dozadu ma práve Majo prosil, aby ten kurz nezanikol, aby mohli cvičiť aspoň sami.
4: And Majo was asking me not to cancel the course and so that the people could still be exercising at least with us.
3: A vtedy som pochopila, že prišiel vlastne ten pomocník a ten nástupca.
4: And that was the moment when I realized that is the person, that is my my helping hand.
3: A vlastne vzájomne sme si odvtedy pomáhali veľmi v yoga centre pri vedení kurzov aj pri karma joge.
4: And we were cooperating very very tightly together both with leading courses and karma yoga and the yoga center.
3: Takže ďakujem, že vlastne môžem viesť yoga centrum v Žiline a ďakujem, že máme tie požehnania od našich majstrov.
4: And I'm very grateful. Thank you that I could lead the center, the yoga center in Žilina, and thank you for the blessing of our masters.
0: Once upon a time.
4: Once upon a time. Kdysi dávno.
0: There was a child.
4: Aha. Bylo nebylo. Bylo jedno dítě.
0: There was a child.
4: Mm-hmm. Bylo dítě.
0: And he was on the beach.
4: A bylo na pláži.
0: Where we all wish to be right now, right?
4: Tam bychom teď všichni chtěli být, že?
0: Sorry. You are stuck in this beach here.
4: Ale pardon, tak jste uvízli tady na té pláži zde.
0: But still, to make it more chill for you, we are going to Rijeka after VEP, so you will get some beach.
4: Ale pořád je tu možnost jet do Rijeky po VEPu, takže nějaká pláž bude.
0: So on the beach, he was building a sand castle.
4: A to dítě stavělo hrad z písku na té pláži.
0: With full devotion, with full determination that he will do something.
4: A byl plný odhodlání, plný oddanosti, že to opravdu udělá, dodělá.
0: Slowly the walls came up.
4: A pomalinku se mu tam rýsovaly zdi.
0: The gate came.
4: Brána.
0: A tower was built.
4: Věž.
0: Final decorations were going on.
4: A už si dával záležet na těch dekoracích.
0: And guess what happened?
4: A hádejte, co se stalo.
0: Wave. Suddenly a wave came.
4: Přišla vlna.
0: And the sandcastle went.
4: A ten hrad smila, spláchla.
0: And the child started crying.
4: A dítko začalo plakat.
0: And crying.
4: A plakat usedavě.
0: You know why?
4: A víte proč?
0: Because the child believed that it was permanent.
4: Protože to dítě věřilo tomu, že jde o trvalou změnu.
0: And we also, as human beings, believe that things that we own, that are with us, are permanent.
4: A my to máme podobně, my taky, my lidské bytosti, máme pocit, že ty změny jsou trvalé.
0: There's no permanency for our own life, then how can anything be permanent around our life?
4: Ale teď není, netrvá věčně ani náš život, tak jak, jak by něco jiného nebo všechno ostatní mohlo být trvalé.
0: In the Bhagavad Gita, in the second chapter, the 20th verse, Bhagavan Sri Krishna says,
4: Bhagavad Gita, ve 20. kapitole, druhé kapitole, 24. verši, děkuji, se píše,
0: the self is never born.
4: Já se nikdy nezrodí.
0: The self never dies.
4: A nikdy nezemře.
0: Once that Atma starts existing, it will always exist. It doesn't go off the existence.
4: Jakmile se jednou Atma zrodí, tak nezanikne, prostě nezmizí.
0: This deha, this body is the one which will change, but that Atma, that will always remain.
4: To, co se mění, je tělo, ale Atma zůstává.
0: But same as a child believes that whatever he builds or she builds is permanent, we believe that whatever we own is permanent.
4: A podobně jako to dítě, které věří, že ten písku, hrad z písku zůstane stát na věky, tak my taky věříme, že to, co máme, nám zůstane na věky.
0: The only thing which is permanent is the relation between this Atma and that Paramatma.
4: Ale to jediné trvalé je vztah mezi Atma a Paramatma.
0: Only that is permanent.
4: Jenom to je věčné.
0: Mahal khajana sabhi yahi reh jave re. Kaun sa wala ho? Mahal khajana sabhi yahi reh jave re. We sing it all the time. No, it's we sing it every day. Guru Charanamrita Tirate, no. Huh? Mahal khajana, everything stays back. Mahal kutumb sab yahi reh jave re. Cheta cheta vachi.
5: Cheta cheta. Vidim to.
0: Everything will stay here, nothing will go with.
4: Všechno tu zůstane a nic neodejde.
0: Mother, father, parents, family, friends.
4: Matka, otec, rodiče, přátelé.
0: In the last time before our death, nothing will go with.
4: A v čase naší smrti nic.
0: And that is what the Guru is trying to explain us again and again.
4: To nám pořád vysvětluje Guru.
0: Yeah, did we manage? We had an idea to put the projector there, whichever bhajan we sing, we put it there for the people to see.
4: Byl to nápad, že by tu byl projektor na u oltáře a všechny ty bhajany, které se zpívají, že by se tam promítaly.
0: Next, in the evening? In the evening.
4: Zkusíme to už večer dneska.

0: Já teď momentálně jsem mezi zaměstnáními, vdala jsem si rok takový trošku oddech a Avatar Buri si zeptá, jakože zajímalo by mě proč.
1: I'm not allowed to go more in the details, because maybe my husband is listening.
0: ale že to nebudem tady rozebírat.
1: But actually he fired me, so... I worked in his private business, which is now not with us anymore. He went to pension and now I'm free.
0: Aha, takže to bylo takový trošku rýpnutí, protože ona pracovala ve firmě toho jejího manžela a tak to nebudem rozvádět.
1: And at home, of course, I was dreaming that yes, this is the best time to do some great seva somewhere in some ashrams in India.
0: A tak si říkali, to je bezvadný čas teďka, abych dělala nějakou sévu někde v ashramu, třeba v Indii. Viděli
1: But
0: jste ten pohled?
1: In my mind was a concrete ashram named Jadan Ashram.
0: A v mé mysli, nebo měla jsem na mysli jeden konkrétní ashram, jistý ashram v Jadanu.
1: But maybe now my destiny will lead somewhere else.
0: Ale vypadá to, že ten můj osud bude někde jinde.
1: So we had a consultation with Avatar Puriji shortly. My husband knows what he would like to do, so of course he got... My husband? This is not my husband.
2: He is coming after 3 months, so till he comes, your husband will take care of that.
1: When?
2: He's going now.
1: Who?
2: Your husband.
1: You called him behind my back?
0: Je tam takové malé nedorozumění, kdo vlastně je ten husband, ten manžel.
1: Sorry, I'm a bit behind about my life. What's going on?
0: Tak klopí tam za tím, co se děje, ale dobrý, pojďme dál.
1: What I want to say that we are a big, loving family and
0: To, co chci říct, je, že jsme velká, milující rodina.
1: We really have to help out each other. If someone make a call that I need help in Brisbane, just take the chance.
0: A když že si máme pomáhat navzájem, a když někdo řekne v Austrálii, v Brisbane, že potřebuje pomoc, tak někdo přispěchá.
1: So, thank you so much for listening.
0: Děkuji
1: and
0: za.
1: And wishing you a lovely day and beautiful seminar.
0: Děkuji za ucho, že jste poslouchali a přeju vám krásný den.
3: She doesn't know where she's going.
0: Ona vůbec netuší, kam jde.
3: As Swamiji would say a famous word, which starts with a C. Okay, Prakash, come. This is the Prakash I was talking about yesterday.
0: To je Prakash, o kterém jsem včera mluvil.
3: She is a professional. She was trying to teach me. I don't know if she was successful or not, but she was trying to teach me how to speak because she's an expert in this pitch and high tone and you should speak slow and here you should speak fast and
0: ona je,
3: what is it called?
0: Ona je expertka.
3: What's a profession called?
4: Presentation voice specialist.
0: Takže ona se zabývá výukou toho, jak má člověk mluvit, intonovat, když mluví na veřejnosti.
3: And you see how much your love and Gurudev's tapasya pulls her. She flies every year from Australia all the way here to come with us in Sri Lanka.
0: A každý rok jezdí, lítá až z Austrálie, aby tu s námi byla.
3: Like some of us are from Hungary and come back to visit parents and this and that and come to Europe and that's why they come to Sri Lanka. She came only for Sri Lanka.
0: A někteří z nás to máme tak, že při cestě na návštěvu do rodičů od někud někam se stavíme ve střílkách, ale ona cíleně jela do střílek.
3: Yeah.

0: from. Yes.
1: You know how she sings prayer? Om Jaya Guru Deva Niranjana Deenana.
2: Tak to Avatar Puri imituje.
0: He just loves to show off his Aussie accent.
2: Avatar Puri rád ukazuje, že taky umí udělat akcenty, jako přízvuky mít.
0: It's so beautiful to be with you all.
2: Je moc pěkné tu s vámi být.
0: I had my birthday in Vienna when I arrived at 5 a.m. on Wednesday and Rukmaniji made vegan sashatort and vegan quiche, and there was this community of us there, and I was saying that one of the gifts that Swamiji has given us is that we can go anywhere in the world and immediately be really deeply...
2: Já jsem přijela ve středu do Vídně a měla jsem narozeniny a tam mi udělali nádherný veganskou oslavu se spoustou dobrůtek. A já jsem si říkala, že to pravé požehnání nebo ten pravý dar, který máme od Vishva Gurudžího, je, že můžeme cestovat.
0: That we can be anywhere in the world and immediately be family.
2: A že vlastně opravdu můžeme jet kamkoliv na světě a hned jsme rodina, najdeme tam rodinu.
0: That we have a common language.
2: A že máme společný jazyk, který nám dal Swamiji.
0: That we have a deep love and a commitment to our sadhana.
2: A máme v sobě hlubokou lásku a oddanost k sadhaně.
0: That it's impossible to share how profound this is for us outside our yoga family.
2: A to se nedá, ta hloubka toho, to se nedá sdílet nebo mimo tady tu jogovou rodinu.
0: And it touches me deeply how no matter where I am in the world, I immediately feel like I'm home when I'm with you.
2: A opravdu mě to dojímá, jak ať kamkoliv přijedu na světě, tak se cítím jakoby v lůně rodiny.
0: So thank you everybody for your generosity and tak love.
2: Všem děkuju za vaši štědrost, vstřícnost.
1: Too short.
2: Bylo to moc krátký.
0: I will say how special it is to do Anusthan.
2: Já bych chtěla mluvit o tom, jak speciální, zvláštní je dělat Anusthanu.
0: And the incredible gift of this that Swamiji has given us and that Niranjan is continuing to hold.
2: Jak neuvěřitelný dar od Swamijiho jsme dostali.
0: The blessing of being able to deeply let go of all the worldly craziness.
2: Že vlastně máme nástroj, jakým se jako opravdu očistit do hloubky od toho šílenství světa.
0: And deeply connect with light and love.
2: A velice z hlouby se spojit se světlem a životem.
0: And I also would like to say thank you to Avatar Puriji for the joy and playfulness that he's bringing to our satsangs and satsang and communities. Of course, it's a ripper. As we would say in Australia, meaning
2: he's what?
0: A ripper means very, very good.
2: I see. Okay. Takže moc bych chtěla ocenit nebo poděkovat Avatar Purimu za takovou jako radost a hravost, kterou do našich satsangů přináší, protože je prostě fakt je dobrý.
1: So what are we learning next?
2: Tak, do čeho se teď pustíme? Co se budeme učit?
1: We'll get it printed. And for now I will sing and you enjoy. For now I will sing and you enjoy.
2: A teď budu zpívat a vy si to vychutnáte.
1: Because we are going to go and eat.
2: Za chviličku se budeme najíst.
1: And Swamiji was very kind and generous, so he gave us a small eating mantra.
2: A Swamiji byl velice štědrý a tak nám dal jenom krátkou mantru před jídlem.
1: But if you want to go longer,
2: ale pokud byste chtěli mít tu delší verzi,
1: some people are already saying no.
2: Někteří už teď vrtí hlavou, že ne.
1: We will learn this one.
2: Ale naučíme se tady tuto.
1: Nitya.

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो
1: šiestýkrát
0: कंटिन्यू
1: a pokračujem
0: 5 times more
1: ešte 5 krát

0: cresciva male va chi dice.
1: Today is Kirtan night, so I'm less.
2: Dnešní večer je kirtanový, takže já budu mluvit méně.
1: Surya Bhagavan ki jai.
0: Shri Hanuman ji ki jai. Sita Rama ki jai.

0: You like the bonfire kirtan satsangs?
1: Líbí se vám tento kirtanový satsang u ohně?
0: No? Ano, ok. When they say ano, I think she says no.
1: A když tam říká ano, tak si myslím, že ve skutečnosti říká ne.
0: But Gurudev created this beautiful oasis for us, then why not to use every place?
1: Ale Gurudev pro nás vytvořil tuhle nádhernou oázu, tak proč bychom nevyužili každé to místo?
0: That's why I found a new karma yoga, which we can do.
1: A z toho důvodu jsem našel takovou novou karma jogu, kterou můžeme si provést.
0: I was given the idea by one of yours.
1: Dostal jsem ten nápad od jednoho z vás.
0: And he specifically told me not to do it.
1: A on mi specificky zdůraznil, abych to nedělal.
0: He was just remembering the good days with Swamiji.
1: On si jenom vzpomínal na ty dobré dny se Swamijim.
0: But you know me.
1: Ale znáte mě.
0: When you say something not to do.
1: Když se řekne, tohle nedělej.
0: Then I have to do it.
1: Tak já to musím udělat.
0: But I found a good day for it.
1: Ale našel jsem na to příznačný den.
0: On Wednesday I'm going to Brno.
1: Ve středu jedu do Brna.
0: The lifting bricks I liked. I didn't mind doing that karma yoga.
1: Nevadí mi zvedat cihly.
0: But jumping in that pond to clean it.
1: Ale abych skákal tamhle do toho rybníčku a jezírka, bych to vyčistil.
0: I think when did Swamiji organize it here?
1: Kdy to tady Swamiji naposledy zorganizoval? Postav se.
0: Yeah, just stand up. He was the brilliant your fellow mate who gave me the brilliant idea.
1: Takže tady vidíte toho, kdo mi vštěpil tu úžasnou myšlenku.
0: Wave to everyone.
1: Zamávejte mu.
0: So we need to refresh it.
1: Bylo to před 15-20 lety zhruba, takže my to potřebujeme si oživit.
0: So there is a beautiful pond in the back which we call Machati.
1: Takže vzadu máme to jezírko, kterému říkáme Machati.
0: I heard some crabs also there. Huh? Yeah, they were in his pants last year. I mean, last time when he was cleaning it, but yeah.
1: Slyšel jsem, že jsou tam i nějací kraby nebo nějaký živočich, který raci.
0: But otherwise, it's a beautiful place to swim.
1: Jsou tam raci, kteří minule, když dělají tu karma jogu, vlezli do kalhot, ale jinak je to krásné jezírko.
0: I love seeing the faces of all of you. Like how enthusiastically excited can someone be? Ta-da.
1: Zbožňuju se na vás dívat, jak na to reagujete, jak jakou máte z toho radost, nadšení.
0: Or you want something easier.
1: A nebo chcete něco snadnějšího.
0: Aha. Oh no, try it. You will fit it, don't worry. Where there's a will, there's a way.
1: Takže kde je vůle, tam je i cesta.

Máte nějakou žádost, prosbu, co byste chtěli, aby se tady zaspívalo?

0: Ale zaspiewam tady toto. Toto. Toto budu zpívat, jo? Já to potřebuji.
1: Okay. The new one. She knows. Jo, yeah, okay.
0: Tohle jdeme zpívat.